0: 我向听着帕克电台的人问候。
1: Vtedy šťo smysl no zastohnalo, na chlopi blídy strach upal, pod nezvyčajnou zvodu na zabal.